vlasy, vlepoty nechta a chyta. Tě ty navždy. Stůranu, toblé vasy, vlepoty nechta na chyta. Tě ty navždy.